Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup
Ich hab Friedmi Schmidt. Tipp, tipp, tipp.